sám a vracím se nahoru. A to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct a radši neříkám říct.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechna okna a jedem.

0: pomalu se už dostáváme na konec naší dnešní hudební mozaiky s českými písničkami. Doufám, že se vám náš výběr líbil. Příště si na vlnách Rádia Burgenland můžete zapnout zase ve středu, a sice 27. května od 9. hodiny večer. S redakcí národnostních menšin můžete ještě zůstat. Za malou chvíli začíná romská hudební mozaika. Přeji vám krásný zbytek večera a celkově příjemné jarní dny. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová. Naslyšenou.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.